Vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

To nejlepší z 80. let. Signál Radio CZ. Najdete tam moderátory, náš program, ale také spoustu tipů na víkend, záznamy rozhovorů a spoustu dalších zajímavostí. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Dohrál Nick Kershaw jeho The Riddle minutu a půl před 8 raní na Signál rádiu. Po celé si dáme další naše věhlasné osmdesátky, bych tak řekl, Fancy, Sister Sledge a nebo Police, takže se rozhodně máte na to těšit, ale předtím si dáme dnešní první zprávy a to od Honzy Navrátila tradičně dnes. No a já vám povím něco málo z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh hlásí na 18. kilometru směrem na Ruzeň auto v protisměru, takže to buďte extrémně pozorní. No a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou příjemnou ranní jízdu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Příjemné nedělní ráno, posloucháte Signál rádio, je tu 8. hodina, na řadu přichází zprávy. Průměr teplot v 6. ráno dosahoval v nižších a středních polohách 11,5 stupně Celsia. Meteorologové ale podotýkají, že ranní teploty jsou v širokém rozpětí a například v centru Prahy bylo až 18 stupňů. Jaká je budoucnost Česka a jakým výzvám čelí bezpečnost Evropy? Nejen o tom budou v dnešním speciálu Česká politika diskutovat europoslanec Alexandr Vondra z Občanské demokratické strany a místopředseda poslaneckého klubu motoristů Matěj Gregor. Pořad můžete sledovat dnes předpolednem na CNN Prima News. V Paříži začal platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Pravidla platí také pro segwaye, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě.
1: Co se děje v regionu?
2: Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Novou loď, která je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, postavila nizozemská firma za 110 milionů korun. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
1: Sport.
2: Sára Kousková se ve třetím kole turnaje Ladies European Tour v Londýně dostala o ránu pod par a polepšila si o 3 pozice na dělené 27. místo. Celkově má rovněž skóre minus 1. Kousková uvedla, že ke zlepšení výkonu jí pomohla také delší regenerace.
3: Dnešní den byl z hlediska mých sil diametrálně jiný než ty předchozí dva. Mám radost, že ta včerejší regenerace a i ten delší čas mezi kolama se projevil. Jak fyzicky, tak psychicky jsem opravdu jako cítila obrovský rozdíl. Na hřišti to vypadalo tak jako pěkně koncentrovaně. Jediný co, tak dneska mi tam několik patů úplně jako drblo o hranu jamky a nespadlo tam. A potěšilo mě to tady na závěr.
2: Dodejme, že pro druhou českou golfistku Kristýnu Napoleovou byl včerejší den nejhorší. O 4 rány překročila normu a s výsledkem plus 6 je 56. V čele zůstala teprve 17-letá Kanaďanka Anna Huangová je o 19 ran pod parem.
1: Signál rádio počasí.
2: Dnešní nedělní víkendový den bude opět teplý, obloha bude jasná, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr dnes zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik ranní zprávy, hezké ráno se Signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Jsou 2 minuty po 8, startuje nedělní ráno, plné osmdesátek na Signálu a od mikrofonu vás dnes poprvé zdraví Dominik Port. Pokud právě snídáte, tak vám přeji dobrou chuť a už za pár chvil otevřeme kalendář a pozjišťujeme, kdo dnes slaví svátek a jaké známé osobnosti rozkrojí svůj narozeninový dort. Ale předtím Sister Sledge a nebo Police.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Flames of Love a Fancy na Signál Rádiu pár minut před 8:45. No a pojďme zalistovat v kalendáři. Dneska má svátek Roman, krásné jméno, které pochází z latinského Romanus a znamená Říman nebo římský. Takže jestli chcete být dneska velmi originální, tak právě Romanovi dneska klidně popřejte ve stylu AV Roman. To bude absolutně nejautentičtější. No a domácky je toto jméno Romča, Romík, Románek nebo Romy. A Romanů je u nás celkem 60 tisíc plus minus. Takže ta pravděpodobnost, že máte nějakého okolo sebe, je opravdu velká. No a mezi známými osobnostmi dneska slaví narozeniny nedožitých 63 let Whitney Houston, bohužel hudební ikona a legenda známá hlavně hitem I Will Always Love You, ale nejenom jím. A dnes je také mimochodem Mezinárodní den původního obyvatelstva, takže si připomínáme kultury a také práva původních obyvatel, kterých na světě stále úctihodných 467 milionů.

0: Sandra s písní Hirošima doznívá 8:59 na Signál Rádio a pojďme se podívat na aktuální předpověď. Dnes nás se po několika dnech opět čekají tropy, takže se určitě máte na co těšit, pokud milujete právě takovéto ryzí letní počasí. Takže dneska určitě skočte někam do bazénu, do rybníka, kamkoliv, kde máte nějakou volnou vodní plochu, tak tam hoďte šipku, protože dneska určitě osvěžení bude potřeba. V Praze aktuálně naměříme kolem 18 stupňů, v Brně kolem 20 a Mladá Boleslav v tuto chvíli hlásí 15 stupňů, takže zatím příjemné stupně. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale já určitě vím, co se týče hudby, jak to bude pokračovat na 100%. Ray Park Junior právě teď a potom třeba taky Supertramp. Jsme Signál Radio.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

Za námi jsou Supertramp a jejich The Logical Song, 8:45. No a buďte s námi, přátelé, i od zítřka, od rána, protože každý všední den, respektive každé všední ráno v průběhu příštího týdne budeme opět soutěžit. A pokračuje naše soutěž o knihu Mikulášovy Nevydařené cestálie od dobrodruha Mikuláše Focka. Takže skvělé, takové pohodové, dobrodružné, jsem tam napínavé čtení o cestě na Dálném východě, takže to bude velmi zajímavé. No a k tomu vám přibalíme tradičně náš rádiový hrneček v krásné bledě modré barvě, takže takové dva v jednom, určitě je o co hrát. A tyto dvě krásné věci získáte pouze v případě, že se zúčastníte naší soutěže Ano nebo ne, v rámci které budete muset odpovědět na jednoduchou základní otázku jedním slovem, no a když se trefíte, tak výhra je vaše. Takže já vám moc držím palce, no a ještě vám připomínám naše číslo do studia, protože opakování, jak se říká, je matka moudrosti, 910 260 910, no a do konce hodiny si pojďme pustit ještě další 80ky Lucka Bílá a nebo třeba Opus.

0: I Will Stand By You v podání Pretenders chvíli před 9. raní na Signál rádiu. No a naši 80. jízdu nám tak trochu okoření a zpestří i další interpreti hned po celé. Mariah Head, Ricky Epovery nebo Duran Duran, ale předtím další zprávy dnes tradičně od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Máme tu hlášení z Pražského okruhu na 9. kilometru směrem na Modlitice. Chulupětický a Lohkovský tunel je tu až do 12. hodiny uzavřen a to kvůli údržbě. Takže pokud tudy máte v plánu vyrazit, tak určitě to zkuste vzít nikudy jinudy a po 12. už to bude krásně průjezdné. Takže to málo z dopravy pro tuto chvíli a teď už pojďme na zprávy.
1: Nestihli jste ve vysílání některý z našich zajímavých rozhovorů? Nevadí, můžete si je kdykoliv přehrát ze záznamu. Všechny odvysílané rozhovory najdete v archivu na našem webu www.signalradio.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál rádio zprávy.
4: Hezkou neděli, je s vámi Signál rádio, posloucháte další zprávy. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné už tuto středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé České republice. Dnešní den židovských památek otevře v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí těla a působí bývalému prezidentovi velké bolesti. V pátečním rozhovoru se stanicí BBC to řekl syn demokratického politika Hunter Biden a dodal, že jeho otec navzdory tomu i nadále vystupuje na veřejnosti a vyjadřuje se k veřejným tématům.
1: Co se děje v regionu?
4: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem.
1: Sport.
4: Fotbalisté Plzně remizovali v Teplicích 5-5, i když vedli o 3 branky a nezvítězili ani ve 3. ligovém kole. Severočeši naopak v nové sezóně stále neprohráli a v součtu s úvodními 2 triumfy mají na kontě 7 bodů. O trefy se postaralo 10 různých střelců. Spolu s dalšími 2 zápasy jde o utkání s 2. nejvyšším počtem gólů v samostatné lize. Viktorka získala v prvních 3 kolech pouze 2 body. Ve velkém ohrožení tak může být pozice trenéra Martina Hiského, který včerejší zápas zhodnotil na tiskové konferenci.
5: Upřímně, musím to zpracovat. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Ale pak to naše chování do defenzí, už jsem se o tom bavil, takže je to pro ty nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
4: Doplňme, že 10 branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu v roce 1995 mezi Slaví a Uherským Hradištěm, také v srpnu 2013 v duelu Jablonce se Znojmem a rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví z října 2023.
1: Signál rádio počasí.
4: A zprávy v 9 hodin končíme pohledem na počasí. Dnešní nedělní víkendový den bude opět velmi teplý. Nejvyšší teploty naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Obloha bude jasná, k večeru se bude v Čechách objevovat ale oblačnost. Vítr bude foukat jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Tolik další zprávy, teď už pokračuje Dominik a nabízí další 80.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: 9. ranní odbyla a se signálem si užíváte tu pravou srpnovou pohodu. Dominik Port pro vás stále vybírá jen to nejlepší z 80. a moje kolegyně Lucka Sinková zase místa na skvělé výlety, jako je třeba ten do centra Prahy za nejslavnějším dřevěným hrdinou. Tak o víc už o tom za pár chvil, teď se ale dáme Rickyho Opoveryho a nebo Duran Duran.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mirája Hit nás vzal na signálu do světa 80. No a Lucka Sinková, moje skvělá kolegyně, nás zase vezme do světa pohádek. Stačí, když dorazíte do centra Prahy, kde je místo kompletně zasvěcené jedné proslulé dřevěné postavičce, které se sem tam až nebezpečně natahuje nos. Asi všichni víme, o jakou postavičku se jedná, no ale Lucka Sinková nám teď poví víc.
1: Zahrada Italského kulturního institutu na Malé Straně se proměnila v Pinokiovu zahradu. Takže malí i velcí se tady setkají nejen s Pinokiem, ale také s mluvícím cvrčkem, vílou modrovláskou, kocourem, lišákem a taky velrybou. Součástí programu je i výstava téměř 8 desítek uměleckých obálek knihy

0: Pinukiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Je rozhodně co obdivovat a je taky rozhodně co fotit. A navíc můžete tuhle návštěvu spojit i s letní procházkou po Malé Straně.
1: Lucko, moc děkujeme, zní to naprosto fantasticky a určitě nám v případě, že sem vyrazíte, pošlete i nějakou krásnou fotku nebo zprávu přes naší apku Signál Rádia, budeme se moc těšit. No a teď už pokračujeme v naší hudební krasojízdě tady u nás na Signál Rádiu.

0: Nedělní odpoledne na signálu, příjemně plyne, tohle byly Pet Shop Boys, no a jestli náhodou až teď snídáte, tak vám tak trochu tiše závidím a přeji dobrou chuť a každopádně pojďme se podívat, jaké aktuálně venku. Teploty už nám jdou pomalu, ale jistě nahoru. V Praze máme kolem 21 stupňů, v Brně už 22 a třeba v takových Pardubicích je také 22 stupňů. Dneska nám půjdou teploty až ke tropické 30, takže se na to připravte. Určitě si namíchejte nějaký skvělý letní drink, který vás pořádně osvěží. No a my vám k tomu pustíme naše další osmdesátky, o ty se nám postarají v dalších minutách John Travolta nebo Fleetwood Mac a jejich Little Lies.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

John Travolta a Olivia Newton-John, nádherná záležitost, taková svižná, hezky takhle po ránu v neděli na Signál Rádiu. No a přátelé, jestli vás čeká třeba nějaká cesta ještě teď do konce prázdnin autem někam do zahraničí, tak mám tady pro vás připravenou takový malý výčet cen paliv právě od nejlevnějších až po ty nejdražší podle jednotlivých států. Takže úplně nejlevnější palivo aktuálně získáte ve Slovinsku. Tam mají benzín za euro 67 a naftu za euro 86. To si myslím, že je krásná cena. Například v Chorvatsku, kam možná spousta z vás ještě zamíří teď do konce léta, tak tam mají jenom o něco více za litr benzínu euro 69, taky krásný, a nafta za euro 89. V takové Itálii, tam už nám to trošku jde jako výš, ta cena, tam už máme benzín litr za 2,9 €, no a stejně tak i nafta, ta je také ve stejné cenové relaci. Ale úplně nejdražší benzín a nafta jsou aktuálně v Německu, tam se pohybují okolo 2,18 euro za litr až 2,21, jak u nafty, tak u benzínu cca. Takže určitě na to myslete a doporučuji ještě, pokud budete jezdit po těch hlavních tazích, dálnicích, což rozhodně budete, tak určitě pro tankování většinou je nejlepší někam sjet do nějakého městečka poblíž právě té dálnice, kde mají třeba benzín nebo naftu i o několik procent levnější, a v tom celkovém výčtu se to potom samozřejmě krásně nastřádá a může z toho vzniknout krásná sleva. Tak a teď už pojďme dál do konce hodiny. Tady máme pro vás další osmdesátky, Helena Vondráčková, nebo teď už tady mám pro vás Roda Stewarta.

0: Katrina and the Waves těsně před 10:00 dopolední na Signál rádiu. No a dopoledne na Signálu nám odstartují další 80kový interpreti, jako je T-Pau, Roy Orbison nebo Starship, takže krásná plejáda dalších osobností. No ale ještě předtím si dáme další zprávy opět od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se za posledních 60 minut událo u nás v dopravě.
1: Signál rádio, doprava.
0: V ulici Komunardu v Pražských Holešovicích je nahlášená nehoda osobního auta, které tu narazilo do stromu, takže s tím počítejte. A v Praze zůstáváme na Hlávkově mostě, se připravte na zdržení ve směru z centra, a to kvůli opravám vozovky, která by měla tak jak cca do konce léta být už v provozu, naprosto v pořádku. Takže to je pro tu chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte Signál rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku. Když

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
2: Opět po hodině plné 80. na signálu na řadu přichází další zprávy. Den židovských památek otevírá v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které mohou lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevírá v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a také památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi například synagoga v Nevelkově na Benešovsku a nebo postupně restaurované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a také v Čáslavi. Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Elektronický rezervační systém a také ceník parkování jsou dostupné na webu letiště. Dva mrtvé a 12 raněných si v noci na dnešek vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy. Oznámil to ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Útok naopak ukrajinských dronů a jeho odražení protivzdušnou obranou v ruském Belgorodu zranil 13 lidí, včetně dvou dětí, a poškodil několik domů.
1: Co se děje v regionu?
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje, tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96.
1: Sport.
2: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V Americe vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z Tampere. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava ve Spojených státech má kompletní sbírku medailí. Už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sofie Pišnotová, Jakub Marek a Linda Bodková.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I další dopolední zprávy doplníme počasím. Venku bude dnes opět teplo. Nejvyšší teploty naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Obloha bude po celý den jasná. K večeru se v Čechách bude objevovat výjimečně oblačnost a vítr dnes bude foukat mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Tolik zprávy v 10 hodin dopoledne. Pokračujeme na signálu muzikou.
1: Signál Rádio.
3: Dopoledne na signálu je na svém začátku, na hodinách máme pár minut po 10. a ze studia vás opět zdraví Dominik Port. No a za chvíli vás bude zdravit i můj skvělý kolega Martin Čípa, za kterým po týdnu opět zmapujeme sociální sítě našich osmdesátkových hvězd, takže se na to připravte, ale ještě předtím vám tady posílám Starship.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za námi je T-Pal. Víkendovou lehce tropickou pohodu si užíváte stále se signálem a naproti mě už sedí kolega Martin Čípa, který má pro nás další díl svého skvělého pořadu Hvězdy na síti. No a tím pádem nás čeká taková, řekl bych, sonda do Instagramu a Facebooku Hvězd 80. No a tím pádem pozjišťujeme, co nového se tam za poslední týden objevilo.
1: Hvězdy na síti. Na signále rádiu.
2: Diana Ross sdílela na profilech video ze svého jediného českého koncertu. Jde o sestřih příspěvků od fanoušků v obecenstvu. Napsala, že její první návštěva u nás byla úžasná a doufá, že to nebylo naposledy. Pokud jste fanoušky kapely Queen, tak jistě znáte záznam jejich koncertu z maďarské Budapešti, který byl v roce 1986 v rámci The Magic Tour jejich vůbec prvním vystoupením za železnou oponou. Sítě mi teď proletěla zpráva, že snímek vyjde znovu ve vyšší kvalitě a užijeme si ho i v našich kinech už od října. Madonna a Kylie Minogue, obě opět na vrcholu se svou novou hudbou. Zdánlivé rivalky spojily síly a zaspívaly na závěrečné party amsterdamského Pride festivalu. Video z vystoupení můžete vidět na Instagramu spolu s tisícovkami komentářů, které volají po společném singlu. A Michal David chystá oslavy 40 let filmu Disco příběh. Připravil unikátní show složenou pouze z hitů, které v něm zazněly. Tu doplní projekce snímku Pod širým nebem. Akce se bude konat v červnu 2027 v Plzni, kde se Disco příběh natáčel. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Prosluněnou letní neděli si užíváte, doufám, plnými doušky. Tady u nás na Signál Rádiu máme přesně 10:30. No a teploty už nám jdou pomalu, ale jistě nahoru. V Praze už neměříme okolo 24 stupňů. Stejně tak v Brně, ale třeba v Mladé Boleslavi zatím máme příjemných 19. Takže jestli máte dneska čas, vyražte na nějakou krásnou letní procházku, třeba do lesa, tam je hodně stínu, tam se i ochladíte, a nebo skočte šipku do některého z koupališť, které máme tady u nás v České republice, kterých je opravdu spoustu. No a teploty nám půjdou samozřejmě postupně v průběhu dne až přes 30 stupňů, takže určitě se i hodně hydratujte. A teď si dáme dál naše skvělé osmdesátky. Secret Service nebo Michael Jackson, jsme Signál Radio.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Stále posloucháte Signál Rádio a buďte s námi i po dnešní 18. hodině, protože to mě tady ve studiu vystřídá moje kolegyně Lucka Sinková, která bude mít v rámci svého rozhovoru velmi zajímavou hostku, paní Marcelu Prijmal, což je Češka, která ale žije na Srí Lance a ostrov zná opravdu zblízka, jak se říká, křížem krážem. No a od ní se rozvíjíme spoustu zajímavých věcí, třeba to, jak se liší lidé právě na tomto ostrově od těch našich, jaké jsou místní zvyky, samozřejmě také to, kdy je nejlepší tento ostrov navštívit jako turista a také nezapomeneme ani na gastro okénko, takže si povíme také o největších pochoutkách, které tu můžete ochutnat a které vám nesmí uniknout. Tak o tom všem a mnohem více dneska po 18. hodině. Určitě buďte s námi, bude to velmi zajímavé. No a velmi zajímavý je i playlist do konce hodiny tady u nás na signálu Mike Oldfield, Dalibor Janda nebo teď už jedinečná Diana Ross.

0: Další hodina na signálu je za námi, máme přesně 2 minuty do 11. dopolední, no a po celé si vychutnáme další osmdesátky, dáme si třeba Nazaret, Whitney Houston nebo Gianna Nannini, takže taková seskupení osmdesátková na vás dnes čekají už za pár chvil, ale předtím si dáme další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Překážka na vozovce je v tuto chvíli hlášená na 98. kilometru dálnice D1 směrem do Brna. Buďte tu při průjezdu velmi pozorní a trochu se zdržíte v Letenském tunelu v Praze v obou směrech, a to kvůli houstnoucímu provozu. Tak na to myslete. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Hezkou neděli se signálem, opět po hodině pojďme na zprávy. Dovoz ojetých osobních aut do Česka za 7 měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 9,3% na 94 048 vozů. Jejich průměrné stáří kleslo o desetinu roku na 10,4 roku. Česko čeká vlna veder. Teploty dnes vystoupají až na 33 stupňů Celsia, v pondělí pak může rtuť teploměru vyšplhat až k 36 stupňům. Pak ale přijde prudký zlom. Studená fronta přinese přeháňky a místy také silné bouřky, po kterých se začne ochlazovat, a to až do víkendu, kdyby mělo být opět teplo. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i v Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie a nebo v Srbsku. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasicích letadel.
1: Co se děje v regionu?
2: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene 5. ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 14:00 až do půlnoci.
1: Sport.
2: Světová jednička Arina Sabalenková ztroskotala na tenisovém turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála tentokrát se 16. nasazenou Jekaterinou Alexandrovou za 2,5 hodiny, 6-7, 6-4 a 4-6.
1: Signál rádio počasí.
2: A i další nedělní dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Neděle bude velmi teplá, jak jsem říkal už v úvodu zpráv. Dnešní teploty naměříme mezi 29 a 33 stupni Celsia. Obloha bude jasná, k večeru se v Čechách bude místy objevovat oblačnost. Vítr fouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Jaké počasí nás bude čekat na začátku dalšího prázdninového týdne? Tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si dejte další osmdesátky od Dominika.
1: Signál rádio.
0: Na vlnách Signál rádia půjdete i po 11. dopolední a ty nejlepší osmdesátky pro vás neustále pouští Dominik Porta. Za chvíli tady se mnou ve studiu naproti mě bude i kolega Luděk Savana Urbánek a ten nás vezme kam jinam než na jih Moravy, a to do jednoho krásného skleníku. No ale předtím Gianna Nannini.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Za námi je Whitney Houston, která by mimochodem dnes slavila své 63. narozeniny. Vy jste stále se signálem a já už předávám slovo kolegovi odborníkovi na Jižní Moravu, kterým není nikdo jiný než Luděk Savana Urbánek. No a ten nás vezme do impozantního skleníku, který najdete na zámku v Lednici. Tak Luďku, je to tvoje.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Dnes vás pošlu do Lednice. Tedy rád bych vás schladil, ale toto je Lednice s velkým písmenem na začátku. Hned u východního křídla zámku Lednice se nachází totiž jedna z nejvýznamnějších technických a botanických památek celého areálu. Palmový skleník už zvenčí zaujme svou litinovo-skleněnou konstrukcí, uvnitř pak ukrývá stovky druhů exotických rostlin z různých koutů světa. Pokud máte rádi tropickou atmosféru a chcete si návštěvu Lednice zpestřit, rozhodně byste tuto část areálu neměli vynechat. Zámecký skleník navazuje na východní křídlo zámku a je s ním přímo propojen. Pro návštěvníky je však určen samostatný vstup zvenčí. Stavba skleníků pochází z let 1843 až 45 a tehdy představovala absolutní špičku moderní architektury a inženýrství. Prohlídka skleníků je bez průvodce a každý si ji může projít vlastním tempem. Jakmile překročíte práh, okamžitě vás obklopí příjemný tropický vlhký vzduch a vůně země. Skleník je celoročně plný života a nabízí pohled na stovky druhů exotických a subtropických rostlin. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Sestava R.E.M. přesně o 11:30 na Signál rádiu. V případě, že právě připravujete nedělní oběd, tak vám držím palce, ať se povede na jedničku s hvězdičkou. No a samozřejmě za pár chvil tady pro vás budu mít další magneták, ale ještě předtím mám pro vás krásnou sestavu velmi pestrých 80kových hvězd Milli Vanilli, ABBA nebo Phil Collins právě teď tady u nás na Signálu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádiu.

0: Doznívají Milli Vanilli a před námi je slíbený Magneťák.
1: Magneťák, Signál rádia.
0: Dnes mým zazní píseň Bakerman od dánského dua Laidback. Skladba vyšla v roce 89 a o rok později se objevila na stejnojmenném albu. Zajímavé je, že text vznikal až během nahrávání a místo klasického příběhu pracuje hlavně s motivem pekaře, pohody a také klidu. V textu navíc zaznívá fráze Sagabona Kuniany Vena, kterou John Goldberg vysvětloval jako ahoj, jak se máš. A kontrastem k této pohodové písni je videoklip od Larse von Triera, ve kterém členové Laidback během seskoku z letadla předstírají hru na nástroje. No tak si pojďme tuto jedinečnou píseň teď tady u nás pustit. Bakerman v podání Laidback na Signál rádiu.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Gejzír Petra Kotvalda nám uzavřel další hodinu na Signál rádiu. Přesně teď je 2 minuty a něco do pravého poledne, no a hned po něm, po 12. Nám tady rozjedou 80kovou show naše další interpreti, jako je Bangles, FR David, a nebo taky vám pustíme Tanitu Tikaram, takže se máte na co těšit, ale předtím další zprávy, jako vždy od Honzy Navrátila, a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: 3 osobní auta se střetla na 11. kilometru dálnice D10 směrem do Prahy. Neprojezdní je tady kvůli tomu levý jízdní pruh, takže na to myslete. A 194. kilometr dálnice D1 směrem do Prahy hlásí porouchaný osobák, který může z velké části bránit v průjezdu. Takže s tím počítejte a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Rozhovory na Signál rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
1: Nestihli jste ve vysílání zajímavý rozhovor? Najdete ho v archivu na webu signalradio.cz. Signalradio.cz. Signál rádio, zprávy.
3: Hezkou neděli, posloucháte Signál rádio a teď také další zprávy. Na budově Senátu dnes po roce opět zavlála historická běloruská vlajka. Připomíná si tak prezidentské volby v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro server novinky.cz. Podle něho hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů, a to ze současných 15 na 13 let. Respondenti tak dávají za pravdu návrhu, který chce prosadit minister spravedlnosti Jeroným Tejc. 2 hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, píší to čínské tiskové agentury.
1: Co se děje v regionu?
3: Novinku v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávač. Nový virtuální asistent je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Sport.
3: Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu tak bude wimbledonská finalistka chybět i v Cincinnati. A majitelka Dynama České Budějovice Neka Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje 32,5 milionů korun na odkup klubu. Třetiligový klub dále oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do 4. nejvyšší soutěže.
1: Signál rádio, počasí.
3: A nedělní polední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme od 29 do až 33 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s oblačnou až polojasnou oblohou. Od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ustávat. Vítr na začátku dalšího týdne bude foukat západní do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty budou zítra vysoké. Měřit je budeme od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Je tady pravé odpoledne a poledne a vy jste stále věrní Signál rádio. No a před námi je další dávka 80, kterou pro vás opět sestaví Dominik Port. A k tomu pro vás už za pár chvil budu mít několik velmi originálních a hlavně osvěžujících lehkých receptů na bezvadný oběd do těchto aktuálních horkých dnů. Tak se připravte, ale předtím Tanita Tikaram.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Bengals jsou za námi, máme lehce pár minut po pravém poledni, konkrétně 12 minut. No a to znamená, že spousta z nás možná teď přemýšlí, co připraví rychlého, jednoduchého a svěžího k obědu. No a já mám pro vás tři takové speciální rychlorecepty. Prvním z nich jsou okurkové špagety. Na to potřebujete logicky salátovou okurku, potom už jenom arašidové máslo, sojovku, limetku, čili a sezam. No a tady ty všechny věci samozřejmě smícháte dohromady. Okurky nakrájíte na tenoučké takové jako nitky, aby to připomínalo špagety. No a potom lehce vychladíte, to je taky důležitý, a máte z toho skvělý takový svěží, spíš jakoby předkrm, ale s tím já si myslím, že naprosto zabodujete. Aspoň v mém případě všichni byli šťastní. Dále tu mám další variantu, také špagety, ale tentokrát citronové, zastudena. Takže potřebujete uvařené a vychlazené špagety, citron, parmezán, olivový olej a bazalku. To opět všechno smícháte dohromady. K té citronové šťávě doporučuji ještě přidat i citronovou kůru, abyste o to víc potrhli tu citronovou chuť. A to je za mě snad nejlepší vůbec takový špagetový nebo těstovinový salát, který jsem v životě jedl. A poslední variant je melounové gazpáčo na pořádné osvěžení. Na to potřebujete meloun, rajče, okurku, limetku, olivový olej, mátu a špetku chili. To všechno rozmixujete, pořádně vychladíte, klidně dát i na pár minut třeba do mrazáku, no a to je prostě slast, kterou si můžete dát jak ráno, večer, tak i odpoledne, jen tak jako dá se říct jenom tak jako na takové jako posezení s přáteli. Takže to jsou takové jednoduché moje recepty. Určitě některý z nich vyzkoušejte. No a teď už tady pro vás mám Roxette, anebo teď už Ten Sharp.

0: Gloria Estefan na Signál Rádiu, která vám klidně mohla znít i přes naší aplikaci Signál Rádia. V případě, že ji náhodou ještě nemáte staženou, tak to hned teď napravte a stáhněte si ji buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše, zdarma a rychle, co víc si přát. No a díky ní právě aplikaci vám bude naše 80ková hudba znít naprosto kdekoliv si jen vzpomenete. Takže určitě mějte ji součástí vašeho mobilu. No a já už teď nejen do všech aplikací posílám třeba Aneku, Queeny nebo Susan Vega. Mějte pohodový a ničím nerušený poslech.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80.

0: Že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Anek a její Little Lady, 4 minuty před 1:45 na Signál Rádio. No a se mnou už tady je můj kolega Lukáš Bláha, takže bude probíhat velmi brzy střídání stráží.
1: Už je tady.
0: Už vlastně jo, už to
1: žezlo se bude.
0: Hle, mám tady takový speciální letní téma. Řekni mi, spat někdy do spáru turistický pasti?
1: Kam jsem spat někdy?
0: Počkej si do konce.
1: Spat někdy, ještě jednou, jak to
0: jestli si spadnou někdy do spáru turistický pasti?
1: Turistický pasti?
0: No, to znamená,
1: jako, že jsem měl někam třeba do hotelu, kde to původně mělo být u moře.
0: A bylo to ve vnitrozemí těžce.
1: Bylo, přesně, bylo to 10 kilometrů, pouze 10 kilometrů k moři.
0: No.
1: No, asi jsem měl teda, musím to zaklepat, dost štěstí, že ne.
0: No jo, takže no. Úplně jako...
1: Vždycky jsem byl
0: minulo.
1: Spokojený, no.
0: No tak to je super. Mně se stalo jednou, že jsem byl na Kubě, vyjel jsem z taxíku a objali mě asi 3 ženský, nějaký pestrobarevně jako oblečený a hned se mnou vyfotili, jako profesionálním foťákem dokonce.
1: A peníze za to chtěli, že?
0: A nechtěli prachy. Aha. No, během jasně, jako, asi 10 sekund, okamžitě jako, a já jsem se s nima trošku pohádal, no a oni pak utekli, nadávali ještě normálně a takhle. Takže jako jenom takhle, že
1: Hejbám možná těmhle těm místům, těmhle těm destinacím, jako je samozřejmě třeba Egypt, kde se různě smlouvá, vyměňuje partnerka za velblouda. To, já to moc nemám rád tohle, no, že mě tam někde jako ruší, no, na tý dovolený. Já tak rád někde. Jako.
0: To chápu, takže taková pohodička.
1: No,
0: tak pohodička bude určitě dneska i celý odpoledne až do 6 s Lukášem, tak si to moc užijte, odpoledne plní 80. No a já se na vás budu těšit příště a do konce hodiny tady máme ještě Hanku Zagorovou a teď už Joe Cockra.
1: No to jsou pecky.
0: No jdeme na to.

0: Britská parta Fool's Garden na svéteru signálu přinesla téměř ke 13. hodině. Za 3 minuty odbije. Čekají vás tak nejnovější zprávy, které připravil Honza Navrátil, a po nich opět náložitů 80-kového leta Gloria Gaynor, Bonnie M nebo Inexis.
1: Signál rádio doprava.
0: No a zjistíme, jak to jezdí na D10 40. kilometr ve směru hlavní město. Tam jsou v sobě dvě osobní vozidla aktuálně. Přímo v Praze pak máme nehodu osobního auta a motocyklu na Barrandovském mostě. A ještě je tady havárka v metropoli na jižní spojce u Krče, kde se střetla dvě osobní vozidla. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, pojďme na další dnešní zprávy. Zítra bude přes 32 stupňů Celsia na většině území Česka. Meteorologové proto mírně rozšířili upozornění před horkem. Chladněji bude mimo jiné na severu a severovýchodě země. V rybnících rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnících o 28 milionů metrů krychlových méně. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Rybáři už proto kvůli suchu začali předčasně s výlovy některých rybníků. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi zopakoval, že Teherán s Washingtonem nevedou žádná jednání. Válčící strany jsou podle něj v kontaktu skrze prostředníky.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné.
0: Sport.
1: Hlinka Grecky Cup hokejistů do 18 let ovládla v Edmontonu domácí Kanada. Javorové listy v souboji o zlato uštědřili Spojeným státům debakl 8-1 a po roční odmlce dosáhli na titul. Bronz bralo Finsko. A fotbalová FIFA přešla doslova do protiútoku. Na sociálních sítích obvinila kritiky z úmyslného šíření dezinformací a zároveň také zdůraznila, že předseda Gianni Infantino má plnou podporu FIFA.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme na signálu počasím. Venku je dnes slunečno, teploty měříme mezi 29 a 33 stupni Celsia. Zítřejší den nám nabídne oblačnou až polojasnou oblohu. Od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které ale budou k večeru ustávat. Vítr v pondělí zafouká od západu do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin. Na signálu pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio.
2: 13 hodin na vrch 1 minuta. Za mixpultem už je s vámi Lukáš Bláha a já v příštích chvílích nabídnu víkendový tip, který potěší především příznivce jednoho kouzelnického učně. Počkejte si na to, krásný odpolední poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si víkendový signál, za námi Jon Evangelis. A pokud jsou mezi vašimi blízkými milovníci a fanoušci Harryho Pottera, měli byste se určitě vydat do pražských Letňan. Tady si totiž můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to stát se studentem školy čar a kouzel v Bradavicích. Vydala se tam i Lucka Sinková.
1: Kouzelnou výstavu zažijete v PVA Expo Praha v Letňanech. Otevřená je až do 8:30 večer. Hned u vstupu si můžete zvolit svou bradavickou kolej, kouzelnickou hůlku i patrona. A výstava pak reaguje na váš pohyb. Uvidíte i originální kostýmy a rekvizity z filmů o Harrym Potterovi. A nebudou chybět ani interaktivní stanoviště, takže tu můžete míchat lektvary, přesazovat mandragory, zkusit si fanfrpál nebo vyfotit se v obřím Hagridově křesle. Čáry máry fuk a jste u Harryho.
0: Ano, já už vám tady vykouzlím zase další parádní muziku. Tohle je úžasná vzpomínka na Toma Pettyho. Dobré odpoledne.

0: I krátce před půl druhou je s vámi Signál Rádio a jestli chcete utéci horku, možností by byl nějaký dobře klimatizovaný bowlingový klub, protože právě tenhle sport spojený s kuželkami má dnes svůj národní den a zároveň je taky den polky, společenského tance v dvoučtvrtečním taktu, který vznikl okolo roku 1830 právě tady u nás v Čechách. Ale hodně se o jeho popularitu postarali též v Americe díky filmu Sám doma.
1: Znáte Kenosha Kickers? V posledních letech jsme měli pár hitů. Třeba tenhle ten. Polka, polka, polka, polka, polka, polka, polka, ne? Twin Legs polka, Tamahuzi polka, anebo Kiss Me polka, polka twist.
2: To jsou písničky.
3: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
4: Ano, nebo ne.
3: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
4: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
5: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
3: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
4: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
3: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
6: Signál Rádiu posloucháte online
4: na signálradio.cz.

z víkendového signálu Král popu Man in the Mirror a vynikající zpráva dorazila ze Spojeného království, kde nastavil zrcadlo všem soupeřům jezdec Filip Salač. Vybojoval totiž ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství na mistrovství světa silničních motocyklů a postaral se tím pádem o první český triumf v seriálu po 16 letech. Gratulace! Další novinky nejen ze sportu se dozvíte v našich zprávách v celou už za 18 minut. Jinak přání všeho nejlepšího k svátku dneska patří Romanům, taky herci Františku Němcovi, kterého si určitě pamatujete jako horolezce Luboše k 83. narozeninám. A 63 by dnes bývalo bylo Whitney Houston. Tady jsou její silné emoce a píseň, která taky letí pro bandu na Vírské přehradě od Fandy Nedvěda.

0: Taky policajt z Beverly Hills, kterého hudebně stělesnil Harold Faltermeyer, vám ve vysílání víkendovém signálu přál parádní nedělní odpoledne. 14. hodina už je tady, dáme si tak aktuální zprávy, které má na starosti Honza Navrátil. No a dál si budeme hrát Sandru, Ricky a Povery nebo Bad Boys Blue, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď právě nehoda dvou osobních vozidel komplikuje situaci v Praze na Novodvorské ulici a ještě okres Praha Východ, Dřevčice, silnice 610, tam jsou v sobě taktéž dvě osobní vozidla. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Signál rádio zprávy.
2: Hezkou neděli, je s vámi Signál Radio, posloucháte další zprávy. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné už tuto středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé České republice. Dnešní den židovských památek otevře v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí těla a působí bývalému prezidentovi velké bolesti. V pátečním rozhovoru se stanicí BBC to řekl syn demokratického politika Hunter Biden a dodal, že jeho otec navzdory tomu i nadále vystupuje na veřejnosti a vyjadřuje se k veřejným tématům.
1: Co se děje v regionu?
2: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně remizovali v Teplicích 5-5, i když vedli o 3 branky a nezvítězili ani ve 3. ligovém kole. Severočeši naopak v nové sezóně stále neprohráli a v součtu s úvodními 2 triumfy mají na kontě 7 bodů. O trefy se postaralo 10 různých střelců. Spolu s dalšími 2 zápasy jde o utkání s 2. nejvyšším počtem gólů v samostatné lize. Viktorka získala v 1. 3 kolech pouze 2 body. Ve velkém ohrožení tak může být pozice trenéra Martina Hiského, který včerejší zápas zhodnotil na tiskové konferenci.
3: Upřímně, musím to zpracovat. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Ale pak to naše chování do defenzivy, už jsem se o tom bavil, takže je to pro ty nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
2: Doplňme, že 10 branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu v roce 1995 mezi Slavií a Uherským Hradištěm, také v srpnu 2013 duelu Jablonce se Znojmem a rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví z října 2023.
1: Signál rádio počasí.
2: Venku je jasno a teploty měříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ještě teplejší. V pondělí bude sice oblačno až polojasno. Od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty ale zítra naměříme vyšší, mezi 31 a 36 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy. Posloucháte Signál rádio a teď opět hodinu plnou muziky.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Honzo, díky a kromě hudby vám prozradím, na co byste si měli dát pozor, když si vyrazíte osvěžit k vodě. Tato si určitě počkejte, jsem Lukáš Bláha, přeju senzační nedělní odpoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Odpolední signál se line k vašim uším a při vstupu na nějaké to koupaliště do rybníku či řeky je potřeba nepodcenit plavecké schopnosti, ale u vody hrozí i jiné nebezpečí. Své by o tom mohl vyprávět jistý občan ze Srbska, jemuž se pokojný letní večer změnil na dramatický boj o život. Muž si během dovolené na Dunaji lehl na nafukovací plavací kruh, zaspal a silný říční proud ho bez jeho vědomí unášel několik kilometrů od břehu. Když se konečně probral, ocitl se už v rumunských vodách a nezbývalo mu nic jiného, než volat o pomoc. Dobře to tedy dopadlo, ale je to i návod, jak se dá poměrně levně vyrazit na vysněné místo. Stačí ten správný vítr a hlavně spolehlivé plavidlo. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

0: Dvě minuty nám chybí do půl třetí, vy jste s víkendem na Signál rádiu, no a dnes je taky 9. srpna, to už jsem zpět, 9. srpen, ano, je v kalendáři, a to je spojeno tohle datum s Dnem milovníků knih, no a tu nejlepší pro letní čtení můžete u nás získat zase zítra ráno.
1: Ano nebo ne, na Signál rádiu.
0: Tahle oblíbená hra pokračuje zítra ráno po 8. hodině a vy můžete díky ní se dostat k publikaci, dobrodružné publikaci Mikulášovi Nevydařené cestálie, se kterou si určitě užijete spoustu krásného čtení, nejenom v létě. A hlavně, vy si k tomu taky můžete popíjet, ať už kávu, nebo čaj, nebo cokoliv lahodného z našeho modrého, parádního rádiového hrnečku. Tak zase zítra nalaďte naše ranní vysílání a po 8. hodině se vám určitě bude hodit číslo 910-260-910. Držím palce.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio.

zaznívají Bee Gees, posloucháte víkendový signál a ke dnešku se též vztahuje jedno dopravní výročí. V roce 1967 se tehdejší československá vláda rozhodla opustit verzi podpovrchových tramvají a vybudovat v Praze metro. První úsek byl potom otevřen o 7 let později a vlaky metra obsluhovaly 9 stanic mezi Kačerovem a Sokolovskou, dnes Florencí. A když jsme u hlavního města, tak z minulosti pojďme snad do blízké budoucnosti. Důvod je ten, že v pražských Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Porcedum, kterou nedávno získala. První návštěvníci mají branami koupaliště projít do 3 let. Tak to by bylo na vypuštění minimálně 99 oslavných balónků.

0: Annie Lennox se na vlnách signálu ptala proč, protože se nezadržitelně blíží 15. hodina. Ve studiu je tak přítomen ne Hliník, ale Honza Navrátil, který má na starosti u nás čerstvé zprávy a po nich se opět můžete těšit na velké osmdesátkové pecky v podání Tiny Turner, Umberta Tociho nebo Samanthy Fox.
1: Signál Rádio Doprava.
0: D1, 122. kilometr ve směru Brno u Jihlavy, tak tam je nehoda dvou osobních vozidel. Pokračujeme na D4, tam jsou dvě osobní auta v sobě na 11. kilometru ve směru Hlavní město a s komplikacemi počítejte i na D2, 26. kilometr směr Brno, je tam pro poruchu odstavené osobní auto. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Opět po hodině plné 80. na Signálu na řadu přichází další zprávy. Den židovských památek otevírá v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které mohou lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevírá v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a také památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi například synagoga v Neverkově na Benešovsku a nebo postupně restaurované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a také v Čáslavi. Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Elektronický rezervační systém a také ceník parkování jsou dostupné na webu letiště. 2 mrtvé a 12 raněných si v noci na dnešek vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy. Oznámil to ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Útok naopak ukrajinských dronů a jeho odražení protivzdušnou obranou v ruském Belgorodu zranil 13 lidí, včetně 2 dětí, a poškodil několik domů.
0: Co se děje v regionu?
1: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje, tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96.
0: Sport.
1: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V Americe vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z Tampere. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava ve Spojených státech má kompletní sbírku medailí. Už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sofie Pišnotová, Jakub Marek a Linda Bodková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je slunečno a teploty se pohybují mezi 29 a 33 stupni Celsia. K večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost. Zítřejší pondělní den bude oblačný až polojasný. Od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou podle předpovědi meteorologů k večeru ustávat. Vítr zítra zafouká od západu maximálně do 6 metrů za sekundu a teploty budou vyšší než dnes. Měřit je budeme mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik další dělní zprávy. Pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A vy, Mate, ze správné dekády si zanedlouho povíme, jak se chovat, abychom zbytečně nezvyšovali možné riziko požáru vzhledem k aktuálním vedrům. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju pohodové odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů.
1: A já dodávám, že velcí kopytníci působí jako prevence proti šíření plamenů v krajině hned dvojím způsobem. Především spásáním dramaticky snižují objem suché biomasy v přírodě. Kromě toho vytváří v krajině pravidelnou síť stezek, které fungují jako přirozené protipožární bariéry a dokáží zastavit začínající požáry. Tedy díky přírodě za tyhle kopytníky. No a teď i za Ricka Astleyho z našeho playlistu. Dobré nedělní odpoledne a Romanu Mientonej k svátku.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

No, ne, že by nám nepřišlo vhod to, o čem zpívali Supertramp, tedy že by znovu zapršelo, It's raining again, dopřáváte si víkendový signál a pakliže budete mít někdy v blízké době cestu kolem nebo přímo do jihomoravské metropole, pak si jistě dopřejte i zastávku u známé brněnské časomíry na náměstí Svobody. Od pátku totiž začala vydávat unikátní, ručně vyráběné a sběrateli ceněné skleněné kuličky. Tyhle skleněnky připomínají výročí prvního osvětlení města, ke kterému se váže i výstava. Ta až do 28. září nabízí v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení i jeho proměnu od prvních olejových lamp až po dnešní LED technologie. My si teď posvítíme na další 80 z našeho playlistu. Tohle je Kim Appleby.

0: S romantickou Mariah Carey jsme se Féteru Signálu posunuli na dohled 16. Za 3 minuty je tady Honza Navrátil, proto nese nové zprávy. A i v příští hodině se dočkáte klasik z 80. léta od Cher, dvojice McCartney Wonder a nebo Kamufláže.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme do provozu. V Praze na Vítězném náměstí se potkala 2 osobní auta. V hlavním městě zůstáváme v Dělnické ulici. Tady došlo ke střetu 2 osobních vozidel rovněž. A ještě do třetice metropole Davidský tunel. Tady byste se mohli zdržet kvůli porouchanému osobnímu autu. Ať už jedete kamkoliv, Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli se Signálem, opět po hodině pojďme na zprávy. Dovoz ojetých osobních aut do Česka za 7 měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 9,3% na 94 048 vozů. Jejich průměrné stáří kleslo o desetinu roku na 10,4 roku. Česko čeká vlna veder. Teploty dnes vystoupají až na 33 stupňů Celsia, v pondělí pak může rtuť teploměru vyšplhat až k 36 stupňům. Pak ale přijde prudký zlom. Studená fronta přinese přehánky a místy také silné bouřky, po kterých se začne ochlazovat, a to až do víkendu, kdyby mělo být opět teplo. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i v Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie a nebo v Srbsku. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasicích letadel.
0: Co se děje v regionu?
1: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene pátým ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci.
0: Sport.
1: Světová jednička Arina Sabalenková ztroskotala na tenisovém turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála tentokrát se 16. nasazenou Jekaterinou Alexandrovou za 2,5 hodiny, 6-7, 6-4 a 4-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je opět velmi teplá, denní teploty měříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Zítra bude také teplo, ale bude i oblačno až polojasno. Od západu se budou lokálně vyskytovat přehánky a ojediněly i bouřky. K večeru ale budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Díky za ně, Honzo, s vámi zůstává Lukáš Bláha a my se společně povinujeme slunci, protože jeho zatmění bude k vidění už za pár dní. Detaily přidám v nejbližších chvílích, zatím posílám kamufláž s přáním příjemného nedělního odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pánové, Paul McCartney a Stevie Wonder za námi, víkendový signál zní ve vašich přijímačích a vesmír si pořád udržuje spoustu tajemství, co je ovšem jasné, že z našeho území bude už za 3 dny, tedy ve středu 12. srpna, viditelné částečné zatmění slunce. Těsně před jeho západem ho totiž překryje měsíc, jen je potřeba vybrat to správné místo Česka. Podmínky pro pozorování se budou dosti lišit, zatímco na západě Čech mají být téměř ideální, na východě Moravy se lidé maxima jevu nemusí vůbec dočkat. Otevřeny budou též některé hvězdárny a planetária, kde si lze užít i doprovodné programy. Přičemž podívaná, nabízející zatmění v takovém rozsahu se nám dalších skoro 50 let nenabídne. Proto si, pokud to jenom trochu půjde, udělejte čas, abyste ho pak pozdě nechtěli vracet jako ta šéra.

0: Hráli jsme si u MD, 2 minuty chybí do 16:30 a vám schází jen málo, abyste se přenesli za Exotikou. Nemusíte nikam zdlouhavě cestovat, stačí se naše vysílání pustit i dnes po 18. hodině, protože do studia zasedne Češka Marcela Priyamal, která je na ostrově, na nádherném ostrově Sri Lanka u Indického oceánu, nebo v Indickém oceánu, abych byl přesnější, jako doma. Žije tam a zná ho opravdu zblízka. Tak vám o něm pěkně povypráví, proto si vychytejte tradiční rozhovor dnes úderem 18. hodiny. No a už za malou chvíli na vás čeká taky magneťáková speciální pecka anebo 80-kový Alphaville a Kylie Minogue. Hezké odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned 2 dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: tohoto víkendového signálu ještě Alphavel, Forever Young, věčný a jeden z největších hitů 80. let vůbec. Dokonce jste ho v naší anketě 80-80 vybrali jako ten úplně nej. A teď ho vystřídá další.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Svého času, konkrétně v roce 1985, z toho bylo číslo jedna v singlové hitparádě Spojených států. Patrně to způsobil i fakt, že se následující skladba objevila ve filmu Návrat do budoucnosti a hlavně jeho téma, protože, co si budeme povídat, láska, to je někdy opravdu síla. The Power of Love, podání Američana Huey Lewise a jeho party The News.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve vysílání signálu YouTube s nebo bez, jednoznačně s Honzou Navrátilem si užijete už za pár chvil zprávy, protože připravil ty aktuální. No a po nich tady budou Depešáci, ABBA nebo Martika, čili ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Dáme se taky podívat, jak to jezdí na silnici 380 u Brna, tak tam jsou v sobě dvě osobní vozidla. Posouváme se směr silnice 102 u Slap, tam se potkala hned tři osobní auta. No a buďte obezřetní i na silnici 387 u obce Nedvědice, okres Brno-Venkov, protože tam havarovalo osobní vozidlo mimo vozovku. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, posloucháte Signál rádio a teď také další zprávy. Na budově Senátu dnes po roce opět zavlála historická běloruská vlajka. Připomíná si tak prezidentské volby v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro server Novinky.cz. Podle něho hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů, a to ze současných 15 na 13 let. Respondenti tak dávají za pravdu návrhu, který chce prosadit minister spravedlnosti Jeroným Tejc. Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 14 letů a úřady evakuovaly více než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, píší to čínské tiskové agentury.
1: Co se děje v regionu?
2: Novinku v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávač. Nový virtuální asistent je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Sport.
2: Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu tak bude wimbledonská finalistka chybět i v Cincinnati. A majitelka Dynama České Budějovice Neke Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje 32,5 milionů korun na odkup klubu. Třetiligový klub dále oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do čtvrté nejvyšší soutěže.
1: Signál rádio počasí.
2: Venku je jasno a teploty měříme vysoko i kolem 33 stupňů Celsia. V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Ty ale budou k večeru ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. A teploty, tak na ty se připravme vysoké. Měřit je budeme od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Děkujeme za ně moc, Honzo, no a v nejbližších chvílích už éter bude patřit historii našeho hlavního města, nebo Miluju Prahu, neboli Miluju Prahu s Davidem Černým. No a tam se přesuneme do chrámu svatého Mikuláše, kde je oltářní obraz. Víc si nenechte ujít už za pár okamžiků. Hezký nedělní, pozdní, už téměř podvečer, ale stále ještě spíš pozdní odpoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 1550 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolá směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi, hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce. V rukou svírá krucifix. V horní části obrazu se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a postavy, které se chystají odnes světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo. Ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem v naprosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým, nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1783 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Klíčem k šifře nejsou tajná písmena či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledů jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrze okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené šero kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na signál rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Signál rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Krátce po půl šesté je s vámi Signál Rádio a meteorologové opět vydali výstrahu před tropy. Ta aktuálně trvá až do pondělního večera, přičemž na zítřek meteorologové upozorňují i na riziko silné zátěže teplem. Nejvyšší denní maxima se mají zítra pohybovat v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Abychom to vzali trochu s humorem, mě na tomto konto pobavil komentář jednoho z vás, posluchačů, který nám do naší mobilní aplikace poslal vzkaz, to abych si zashodil na tendr, že mám klimatizaci. Ano, to momentálně dost zvyšuje šance na seznámení.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Originál mojí malé premiéry, tohle byla Loretta Goggi, přesný čas 17.47, čili ten nejvyšší, abych pro dnešek opustil studio Signálu. Po 18. hodině už se těšte na slíbený rozhovor, ještě před ním taky dnešní poslední zprávy, což mi připomíná, že fotbalová Slávia ve třetím kole šance ligy porazila doma Pardubice 2-1 a zůstává taky nadále 100%. Dnes se úderem 8. večer ještě odehraje takové moravské derby sever proti jihu, neboli Artis Brno Sigma Olomouc. Lukáš Bláha se loučí, mějte se moc dobře a někdy brzy na Signálu. Ahoj, sometimes.

0: Díky dvojce Charlesa Eddy jsme po vlnách signálu dopluli až málem k 18. hodině a v té další vás čeká repríza středečního rozhovoru a taky 80. od Eltona Johna nebo Pet Shop Boys. Ještě než se tak stane, zprávy v celou a teď pohled na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme v Hradci Králové, konkrétně v Brněnské ulici. Došlo v tuto chvíli ke srážce dvou osobních vozidel a bouralo se nám i v Ústí nad Labem, Neštěmicích, Drážďanská ulice. Tady je nehoda, havárie jednoho osobního vozidla. Taky v těchto místech raději nohu splynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Debata o rozpočtové politice vlády vyvolala v dnešním speciálu Česká politika na CNN Prima News názorové spory mezi poslancem Matějem Gregorem z Motoristů a europoslancem Alexandrem Vondrou z ODS. Podle něj motoristé absolutně rezignovali na svoje předvolební sliby o vyrovnaných rozpočtech. Vláda chce uplácet důchodce a motoristé u toho svítí, kritizoval místopředseda občanských demokratů. Gregor v reakci na to řekl, že očekával kultivovanější debatu. V pondělí bude přes 32 stupňů na většině území Česka. Meteorologové proto mírně rozšířili upozornění před horkem. Chladněji bude mimo jiné na severu a severovýchodě země. Příští týden bude většinou ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí s delším bezsrážkovým obdobím. To bude i nadále prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Na středním Slovensku medvěd včera večer napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici ho operovali. Útok se odehrál poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. A tajfun Dolphin, který přináší přívalové deště a silný vítr, zasáhl východ Číny. Hustě obydlené východní pobřeží se připravovalo několik dnů na příchod bouře, která se vynutila zrušení 1500 letů a evakuaci více než milionu lidí z nejohroženějších oblastí.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech. A Španěl Raúl Fernández vyhrál v kategorii MotoGP motocyklovou Grand Prix Británie a na Silverstoneu si připsal první vítězství v sezóně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Víkendové zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou zítra k večeru ustávat. Vítr v pondělí zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 9. srpna. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího týdne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu dnes máme hosta až ze Srí Lanky, paní Marcelu Priamal. Hezký den, Marcel.
2: Krásný den, přeji všem posluchačům.
1: Marcel, prosím tě, co tě přivedlo právě na Srí Lanku a čím tě natolik okouzlila, že jsi řekla, já už tady zůstanu?
2: Veliká láska. Touha Srí Lanku poznat, moje nitro mi řeklo, ano, to je to místo, protože miluju slony, opice, miluji oceán. Takže Srí Lanka mi tam už přitáhla sama.
1: Jak by si popsala Srí Lanku někomu, kdo o ní třeba vůbec nic neví nebo nikdy tam nebyl?
2: Je to překrásný ostrov v Indickém oceánu. Severozápadně dole pod Indií a jihozápadně od Malediv. Je to malý ráj. Opravdu si zaslouží ten název Perla Indického oceánu.
1: A ty se tam cítíš jako v ráji, předpokládám.
2: Ano, já se cítím jako v ráji a jako by ta moje duše patřila už dávno.
1: Takže se cítíš být víc tam doma, než tady u nás v Česku.
2: No, ať to zní jakoliv, ale jo, dnes ano.
1: Co myslíš, jaký jsou největší rozdíly mezi životem u nás a na Srí Lance?
2: No, tak když vemu jenom teplotní rozdíl, to u nás je stále krásně, skoro pořád modrá obloha.
1: Kolik máte stupňů?
2: My máme pořád těch 30, 35, no na sluníčko 40, no jak kdy, ale těch nejmíň 25 po celý rok, je to tropický raj, že jo. A samozřejmě kromě, když vemu víru jako takovou, buddhismus, hinduismus, jo, tak prostě lidi jsou čokoládovější, tady jsou bělejší v Evropě, jak bych to řekla, ne více svobody, jsou pořád ještě víc semknutý s tou přírodou, jo, i když civilizace se dostává všude, ale víc semknutý s oceánem, přírodou a je to prostě exotika, no. Je to jiný svět.
1: Čím se to dá vypozorovat, že jsou víc spřáhnutý s přírodou, nebo jak se to dá poznat?
2: I malí děcka třeba se batolí na pláži, vyhrajou si
1: bez hraček.
2: Bez hraček, bez mobilů, na pláži se staví hrady z písku, jsou šťastní, prostě radujou se za každou čokoládičku, sušenku. Jsou pořád ještě přirozenější a semknutější s tou vodou, s oceánem, s přírodou. Tady už ta civilizace, ty mobily už jsou docela dost, i když tam už teda přichází taky.
1: Dá se říct, že Srí Lanka je bezpečná pro turisty, nebo je něco, čeho se máme obávat, když tam třeba se teď v létě budeme chtít podívat?
2: Srí Lanka nejenom překrásná, řekla bych, že je opravdu i bezpečná. Už tam lítáme x let, krom toho, že už jsem tam dneska doma. Nikdy se nám nic zlého nestalo, naopak nám lidi pomohli. Bezpečná je, dokonce i s očkováním. Není nutné se přímo očkovat, pokud někdo nemá vyloženě strach z nějaké žloutenky. Řekla bych, že Srí Lanka bezpečná je.
1: Kdy je nejlepší navštívit, který měsíc nebo které roční období?
2: Srí Lanka je krásná po celý rok, jo, i když teda nejvíce hostů máme zimní sezónu, ta začíná tak od toho listopadu do toho, řekněme, nového roku, po novém roce, leden, únor, no prostě zima. Každý rád přiletí do tropů, když je v Evropě zima, ale jinak Srí Lanka je krásná po celý rok, říkám, podnebí je stále stejné, takže jak to komu časově vyjde, kdykoliv je možné přiletět a kdykoliv je co vidění.
1: Kolik teď stojí letenky a dají se sehnat třeba nějak levněji? Máš nějaký tip?
2: Určitě mám, takže letenky se dají sehnat, řekněme, za 12 tisíc, 14, 16, za 30. Záleží, s jakou leteckou společností a kdy tu letenku rezervujete. Čím dříve, tím lépe. Jo, pokud ji rezervujete týden před odletem, tak je dražší, když ji rezervujete 3 měsíce předem, je levnější. My létáme třeba z Qatar Airways nebo Emiráty, ale dají se sehnat i levněji s jinou leteckou společností.
1: Říká Marcela Priamal, náš dnešní host na Signál Rádiu. Povídáme si hlavně o Srí Lance.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Velká milovnice psů a taky velká milovnice Srí Lanky, Marcela Priamal je naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Marcel, co by měl každý návštěvník, pokud přiletí na Srí Lanku, určitě vidět? Co by si neměl nechat ujít?
2: No já jako veliký milovník oceánu, pláží, já jsem takový delfín a morská pana, tak určitě ty nádherné pláže, které lemujou ty obrovský nádherný vysoký palmy, který se naklání nad tím oceánem, to určitě. Na Srí Lance máme spoustu překrásných památek, chrámů buddhistických, národní park je Jála, prostě džungly, k vidění na Srí Lance tolik věcí, že říkám, pokud chcete přiletět, ať máte alespoň měsíc, 3 neděle čas.
1: To jsem si přesně myslela, že týden 14 dní bude málo.
2: Ano.
1: Ty už to naznačila a stejně se zeptám, jaká je místní kultura a taky mentalita lidí, v čem jsou třeba jiní než my Češi?
2: Jsou každopádně usměvavější. Mm-hmm. Půjdete po ulici, po pláži, kdekoliv, 80% lidiček vám nejenom úsměv vrátí, ale nejprve se usměje, říkám, všichni ty bílý zoubky, všichni se usmívají a jsou sluníčkově naladění.
1: Myslíš, že je to tím, že tam není takový schon jako tady v Evropě? Nebo čím to je?
2: Určitě to bude tím, že tam není takový stres a schon, nebo zatím ne, díky bohu za to. A taky hodně sluníčka samozřejmě, že jo?
1: Jaký místní jídlo by si doporučila ochutnat?
2: Kokonat, kokosový sambol, jo, z kokosu se vyrábí úplně všechno a kokos se přidává skoro do každého jídla, ať je slané nebo sladké. Samozřejmě chicken curry jako kuře z curry nebo rybí speciality, mořské plody. My sami si s manželem vaříme třeba omáčky několik druhů a barev ze zelených banánů, z jackfruit. Jackfruit, říkám zelenina, ovoce, každá omáčka má jinou barvu. Hodně používáme chili, jako na Srí Lance se jí dost ostré omáčky, ale fantastický. Skvělý, dobře vypadající, chutný, dietní jídlo. Myslím, že každý si najde to svý.
1: Jak jsi zmínila ten kokos, tak jsem si vzpomněla, že jedna naše kolegyně byla teď nedávno v Survivoru, v té známé reality show, a oni tam dost baštili kokos a říkala, že některým účastníkům padaly plomby. Nestalo se to vám třeba?
2: Mně se to nikdy nestalo. Naopak, jakoby se mi rozjasnilo tvář, jakoby se mi všechno zlepšilo zdravotně, na kůži všechno. Hele, kokos je fantastický, i kokosový olej. Prostě tohle se mi teda nikdy nestalo.
1: Jak funguje třeba doprava na ostrově? Je snadný se tam přepravovat?
2: Doprava určitě funguje tak jako v Evropě. Autobusy, dneska už jsou tam tedy i dálnice, takže se dá velice rychle ze severu na jih projet. Tisíce a tisíce tuktuků, že místních taxíků.
1: Na ty jsem spolíhala.
2: Určitě, doprava všeho druhu, můžete i na slonu. Ne, to byla legrace, ale problém není žádný s transportem, určitě.
1: A jaké jsou ceny pro nás turisty? Je to spíš levnější nebo dražší destinace?
2: Určitě levnější.
1: Máš nějaký příměr třeba, nevím, kolik tam stojí oběd nebo triko?
2: Vyjde na podstatě na pár korun, přijde na to, kde. V Columbu jsou ceny trošičku jiný, na jihu trošičku jiný, kde je, ale jinak je to celkově stále levnější než Evropa. A dají se pořídit nádherné suvenýry za pár korun, magnetky, nádherný trika s foto rodinou sloní, já nevím, od 7 korun do 250 korun, záleží, co jak kdo si představuje. Ručně vyráběné šperky z mušlí lastur ze dřeva. Je možné si koupit i nádherný, třeba ručně vyráběný i stříbrný, tady ho má na ruce, stříbrný prsten se srílanským měsíčním kamenem. Srí Lanka pořád ještě byla, je a zůstane velkou pokladnicí, protože na Srí Lance je naleziště drahých kamenů a do dneška se tam ještě těží.
1: Na kolik tě vyšel, když už o něm mluvíš?
2: Ten jsem dostala jako dárek a cirka 150 korun.
1: No, tak to je za hubičku, jak se říká.
2: Chodil pán po pláži, starý pán místní, který tak promluvil anglicky, ale měl nádhernou kolekci právě těchto stříbrných ručně vyráběných prstýnků a v tom zasazený ten měsíční kámen. A oni jsou šťastní, když si vydělají na živobytí, jako mnoho lidí to tak má ještě.
1: Říká Marcela Priamal na Signál Rádiu.
0: Posloucháte

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu stále Marcela Priamal, milovnice psů a taky žena, která léta žije na Srí Lance. Mimochodem, jak seš tam dlouho, Marcel?
2: Helejte, já jsem obcestovala celý svět, nejenom na Srí Lance, všech kontinentech a státek skoro celé Evropy. Cestování miluji od malička, zřejmě to mám daný i do vínku od mých rodičů. Od peřinky jsem s nima cestovala, takže mi to zůstalo. A na Srí Lance jsme od roku 2018. Víceméně jsme byli jako turisté, ale pak jsme pomohli místní rodině, kteří měli pod tsunami poničený dům. Teklo jim střechou, chudá rodina, takže jsme jim hodně pomohli. No a vlastně teďkon to budou 2 roky, co jsme s mým manželem, který je Sinhal, přímo ze Srí Lanky, teď už jsem tam doma, teda řekněme ty 2 roky.
1: Ty taky společně s manželem pronajímáš apartmány?
2: No apartmány, helejte, apartmány pronajímá kde kdo. Já mám ráda opravdu neobvyklý, možná v mém životě je spousta extrémů, ale mám ráda neobvyklé výjimečné věci. A my máme beach cabana, neboli v překladu plážový domek přímo u pláže, kde nám, když je příliv odliv, že jo, když je příliv, tak nám občas plouchají vlny oceánu přímo pod terasou. To je opravdu boží zážitek. Máme tam rozvody vody, děláme teďkon, ještě dobudováváme z bambusu, jo, bambusovou sprchu a tak. Takže zážitek hlavně pro lidi, kteří milují přírodu a oceán. Nebojí se těch vln, rádi plavou a milujou poslouchat ten oceán ve dne, v noci, když s ním usínáte, když vás ráno probouzí. To je nádhera. Žádný nějaký počítače a mobily, je to pro lidi, můžou si udělat grill na pláži, jo? Ráno se běhnete pár schůdků a můžete rovnou skočit do vln. Takže my máme tenhle ten typ ubytování.
1: Kam se hrabe hotel?
2: Ty luxus přírody a přitom je to jednoduchá plážová chatka nebo plážový domek, kde spíte pod střechou, která je z palmových listů, vyrobená z palmového dřeva a mangovníků.
1: Kdo to vyráběl? Ty s manželem?
2: Můj manžel s pár přáteli, jeho přítel má takovou menší firmu a jsou profíci, že to postavili za pár dní vlastně.
1: A že to vydrží, že máš jistotu, že to nespadne s přílivem.
2: Ano.
1: Jaký typ turistů k tobě jezdí nebo k vám jezdí a co u vás hledají konkrétně? Nebo očekávají?
2: Tak hlavně díky bohu tady k nám chodí většina lidí, co milují pejsky. Vůbec zvířata, přírodu, zastaví se ten, kdo jde za našema štěňátkama, pejskama. A přátelé, kteří ještě na Srí Lance nebyli a právě je to pro ně něco úplně novýho, co nezažili, no, tak ať jsou z Německa, z Čech, z Holandska, Nového Zélandu, Austrálie. A pokud potřebují poradit, pomoct, chtějí rybařit, chtějí se svést na lodi, do chrámu, všichni jsou vítaní.
1: A s čím odjíždějí, s čím odlítají, co si říkají, když jako skončí ten pobyt, tak Marcel, to bylo úžasný, jedinečný, báječný.
2: Úžasný, ano, a spousta lidí u nás roní slzy. Upřímně řečeno, mačkají naše štěňátka, sedí na terase a tečou jim slzy, ani se jim nechce letět domů.
1: Vy na Srí Lance dokonce můžete oddat i páry. Jak taková svatba na exotickém ostrově vypadá? Nebo máš to v plánu? Myslím, že jsi to říkala.
2: Ano, zatím je to v plánu. Dokonce moje švagrová, že mladší sestra mýho muže, má obrovský sen mít svůj butik, protože se učí na dámskou krejčovou návrhářku. A chtěli bychom i dle výběru šaty, že jo, že by jsme měli půjčovnu šatu a oddávat můžeme přímo na pláži, dokonce i se slonem.
1: No to vám lidi ruce utrhnou.
2: Se slonem nebo asistencí našich pejsků. Zatím je tohleto v rozvoji, jo. Ono s tím útulkem, co máme, to není jednoduchý, ale snažíme se a možná už příští rok, možná ještě i koncem tohoto roku, že už bychom mohli stihnout nějakou tu svatbu. My osobně jsme se brali přímo před zraky Indického oceánu. Potom jsem toužila celý svůj život. Takže můj sen se opravdu naplnil. Vzala jsem si svýho sandokana na pláži a když budou chtít lidi z Evropy oddat, záleží i jakou mají víru, co si představují a my se podle toho zařídíme, aby jsme jim vyšli vstříc.
1: Říká Marcela Priamal na Signál rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Srí Lance žije jistá dáma, která je také velkou milovnicí psů a my dnes máme ve studiu Marcela Priamal. Marcel, prosím tě, jak jsi se dostala k záchraně pejsku a proč právě na Srí Lance? Proč nezachraňuješ pejsky třeba tady ve Stodůlkách v Praze?
2: Zachraňuju úplně všude. Co jsem začala vnímat jako dítě svět, tak jak někdy byl pejsek, kočička, ježiček, myšička, ptáček, všechno jsem vždycky sbírala z ulice. Kolikrát jsem nešla ani do školy, protože jsem našla koťátko, nenechala jsem ho tam samotný. Je to moje veliké poslání. Láska ke zvířatům a přírodě je moje celoživotní poslání. A proč teď na Srí Lance? Projekt Láska a světlo je na Srí Lance, protože tam jsem se zamilovala, tam jsme se potkali s mým mužem. Mm-hmm. A založili ten projekt Láska a světlo, ale pomáháme pejskům kdykoliv a kdekoliv. Jestli jsem žila na Kanářský ostrovek, ve Španělsku, v Itálii, v Čechách, v Německu, v Portugalsku, na Madejře, všude jsem sbírala pejsky, všude jim pomáhám a teďkon tedy hlavně tam, ale právě proto vznikl i tehle projekt Láska a světlo, protože opravdu toužím propojit tu spolupráci Evropa-Asie.
1: Je na Srí Lance velký problém s touhlavými psy?
2: No je.
1: A čím to je?
2: I když můžu říct, že se lepší, že se přidávají další a další a další lidi, dokonce i nás, opravdu skoro každý týden několik lidí osloví, ať jsou minulý týden, předminulý týden z Austrálie, z Německa, odkudkoliv. Jo, vidí prostě zubožené štěňátka, pejsky, vyhublí na ulici, na silnici, volají nám SOS a my se snažíme pomoct, co můžeme. Ale těch pejsků jsou pořád ještě, řeknu to otevřeně, tisíce.
1: Čím to je, že jich je tolik?
2: Na jedné straně oni mají tu svoji svobodu, kterou měli vždycky. Po staletí běhali po plážích. Matka učí třeba lovit kraby, najít si ryby, ulovit si rybu, nebo a mají tu svou svobodu a oni, některý ty pejsci na té ulici jsou i šťastný. Oni tam vyrůstají a oni to mají v těch genech už daný. Ale vemte si tu civilizaci, že pokud ten pejsek se nenaučí přes tu silnici přejít, tak má bohužel smůlu. Buď přežije, nebo nepřežije. A místní si jich teda pořád ještě moc nevšímají. Mají to tak jako, že je to součást, ale tím, že si chtějí kupovat auta, jako my tady v Evropě, tak by právě, myslím si, že je to naše lidská zodpovědnost se o ně postarat a nenechat je na pospas na těch ulicích a silnicích.
1: Už si to lehce zmínila, ale ještě jak konkrétně jim s partnerem nebo manželem pomáháte? Co všechno ta péče obnáší?
2: No, záleží, v jakém jsou stavu. Někdy nepřála bych vám vidět, v jakém jsou stavu. Problém na Srí Lance jsou třeba i paraziti. A pokud se jim stane, že mají nějaký úraz, porazí je auto, motorka, nebo se vzájemně pokoušou, nebo je i člověk zraní, tak ta rána se někdy otevře a ty paraziti tak rozleptají, že vidíte až dovnitř, skoro vnitřnosti. Já jsem už to mnohokrát obračila. Když je najdeme nebo nám zavolají lidi SOS, please help, přijďte pomoc, tak je přivezeme k nám, že jo. Pokud nemáme, ty prostředky jsou opravdu v zbídačeném stavu, tak je dovezeme na kliniku, musí se oočkovat, zavázat rána, dostaneme medikaci a dám jim nový domov, štěňátkům, že jo, do boxu. Většinou jsou bez mámy, takže je umejeme, jsou plný třeba blech a klíšťat, takže vykoupeme, odčervíme, oočkujeme, nakrmíme, dáme jim obojky, jména, očkovací průkazy. No a jsou u nás. A pak je dáváme i do adopce. Jak místním, tak i lidem celého světa, kdo má zájem. Doposud nemáme nějaké webové stránky v několika jazycích, co bych si přála. Tak se můžou podívat na náš Facebook, Instagram, nebo se spojit se mnou, s mým mužem, přiletět osobně.
1: Říká Marcel Priamal. Marcel, my ti děkujeme za návštěvu. Držíme palce, ať to dobře dopadne s útulkem, ať máš pejsku, no, teď jsem chtěla říct co nejméně, ale to by zase tvoje srdce plakalo, protože ty chceš mít pejsku kolem sebe hodně. A těch máš tak akorát, aby si se o ně zvládla starat a zároveň podělit celý svět, aby taky někdo ti pomohl s tou péčí. A zároveň, aby se ti splnil sen nebo tvé švagrové a mohli jste oddávat zájemce na vaší pláži na Srí Lance.
2: Děkuji za pozvání, děkuji všem posluchačům, děkuji všem lidem. hodně vůbec světla v životě a hlavně lásky, ta je nejcennější.
1: Marcela Priamal.
0: Signál Rádio.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět